Vzala jsem si sandály a nosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: A když spolu spím, a na bytě tě

0: si zpívali už naši rodiče.
1: A do mě žít nebo spát.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
0: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: 3 ve 3.
4: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
0: 3 ve 3.
4: Na Českém Blaníku.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
11: A já si dám steak.
12: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
13: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
16: Český blaník.
17: Český blaník.

Beata se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupve a všechny písně křídla.

neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta, řeknu v jedný větě,

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Atención, señoras y señores.
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
10: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, krásný celý den. Je to nový den, máme středu s datem 26. srpna. Co dál tady u nás? Tak třeba Dalibor Jandel. Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. A nebo Anna K. a Nebe. A jaké bude to dnešní nebe?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačné, zatažené, Čechy, teploty 16 až 21, Morava do 25 stupňů. Toliko počasí, přeji krásné ráno, za chvíli Monika a zprávy.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna dnes bude pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Poslanci večer jednání přerušili, ke slovu se dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob.
8: Máme jen dvě možnosti. Buď prezidentovo veto přehlasujeme, zákon vstoupí v platnost se všemi svými riziky, nebo veto nepřehlasujeme a vytvoříme prostor pro lepší zákon.
7: Ani ten své vystoupení nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Opozice je pak připravena předlohu napadnout u Ústavního soudu. Policie v kauze správy nemovitostí Hradec Králové zajistila v zahraničí asi 5 milionů. Zhruba 640 milionů korun poslala v polovině července podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky jedna ze zaměstnankyň. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Podaří se to i přesto, že to na nich není pro zřizovatele povinné. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvy se soukromými dodavateli. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Svátek, narozeniny, události, tohle všechno probereme už za malou chvíli tady na Českém Blaníku. Do té doby zpěvačka Anna K., František Nedvěd a tohle už je krásná Dominika, tedy Michal David, a hrajeme vám české písničky, které máte rádi i po ránu na rádiu Český Blaník.

0: 6 hodin k tomu 13 minut posloucháte rádio Český Blaník. Krásný dobrý den vinčuje Martin Císař od mikrofonu rádia Český Blaník. Je 26. srpna a svátek mají všichni Luďkové, tak všechno jen to nejlepší. Narozeniny bývalá slovenská herečka, nyní politička Magda Vašáriová, její 78 let. A rok 1968 to vydává Beatles svůj největší hit. A písnička se jmenuje Hey Jude. Hey Jude. Ať už slavíte cokoliv, přejeme krásné ráno a poslouchejte Český Blaník s Daliborem Jandou, Veronou anebo Jirkou Kornem do těch dalších minut. Dál si hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Jirka Korna, písnička Hotel California. V originále samozřejmě skupina Eagles, ale my pojďme dál, pojďme se podívat, co je dnes za den. Já jsem to říkal, že máme 26. srpna a právě dnes v tom psím kalendáři vidí jméno Daphne, takže Daphne slaví. Ale pozor, dneska jsou to úplně všichni psi, protože je tu Mezinárodní den psů. Tak pejskům všechno jen to nejlepší a pro nás pro všechny další pohodové písničky pro skvělé probuzení na rádiu Český Blaník. Xindle X, Olga Koenigová v blbým věku a taky jedna slovenská přidájí Petr Nať. A potom Tomáš Mejstřík, aktuální počasí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jaký bude ten dnešní den. Dozvíte se za chvíli.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Máme pro vás senzaci.
8: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
9: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
13: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
12: Mají i pořádný stroje?
13: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi. Well,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase.

0: 6. hodina, 6.30. minuta. Český Blaník a tohle byl slovenský zpěvák Peter Nať.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle už je meteorolog Tomáš Mejstřík. Hezké ráno. Jaké ráno je v Česku teď aktuálně? Tomáši, zdravím.
2: Dobré ráno i vám. Tak momentálně máme na velké části naše území zataženo a hlavně v Čechách se místy objevuje déšť nebo přehánky, zejména v té severní polovině Čech. Aktuální teploty jsou docela příjemné na ráno. Většinou se pohybují mezi 16 a 12 stupni Celsia. Na horách teplota klesla na hodnoty kolem 10 a vítr máme jenom slabý proměnlivý.
0: To je dnešní ráno, jaký bude den?
2: Ve středu bude ráno a dopoledne ještě oblačno a zataženo. V jeho západní půlce území bude i polojasno. V té severní půlce území se bude ještě místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ale během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Maximální teploty pro dnešní den budou od 17 do 22, ale v jižní části území bude 22 až 25 a na horách připovídáme 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, místy až mírný, většinou bude foukat od východu a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To říká meteorolog Tomáš Mejstřík. Tomáši, děkuju, mějte se krásně a přeji hezké ráno.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Radio Český Blaník.

0: Jana Kratochvílová na Českém Blaníku, za 2 minuty už máme 6:45. A teď pozvánka.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Rádio Blaník a Rádio Český Blaník vás zvou na další letní koncert. Tentokrát to bude do Tišnova u Brna. Začínáme 5 minut před 5:00 odpolední, a to na náměstí Míru, kde vám zahraje, zaspívá třeba Tereza Mašková.
3: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: Blanická kapela, dále to bude i Vojta Nedvěd anebo Janek Ledecký.
4: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
0: Letní koncerty, tady se vstupné neplatí samo sebou. Letos pro vás navíc máme ještě speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu. Ta vám do vaší peněženky už brzy může přihrát pěkné peníze a ve finále dokonce i 100 000 korun. Tak se pro ní stavte, těšíme se na vás Tišnově tento pátek a tam je další letní koncert Rádia Blaník a Rádia Český Blaník.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
7: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
13: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
14: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
15: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
16: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
15: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
16: Jirská kletba.
15: Tak přijďte.
17: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Jipi!
20: Jo!
18: Jé!
20: Jipi, jipi!
18: Hornbach. S námi to zvládnete.
21: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
22: Radio Český Blaník.

0: Bylo 7 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník. Krásné dobré ráno, pohodovou středu přeje Martin a za chvíli to budou Michal Tučný.
1: Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbaví.
0: Miraj a vedle tebe usínám.
2: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím.
0: A nebo jedna, která se víc než hodí, Léto je jak má být a Karel Zich.
3: Léto jak má být s tím vším, co známe.
0: Jo, jo, rádio Český Blaník, české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního dne většinou zatažená až oblačná, teploty poměrně nízké na tuhle roční dobu. Dá se říct, že bych spíš řekl, že jsou takové podzimní, 16 až 21, na Moravě do 4 a možná 25 stupňů. Takže počasí nic moc, ale zítra už 28 a v pátek dokonce 33. Já vám přeji krásné ráno, ještě míříme s Renčou na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Spozorněte na dálnici u Rokycan na 57. kilometru D5 na Prahu. Stojí pro poruchu odstavené nákladní auto Ukrajinice. Pozor na D1 před Jihlavou ve směru na Brno. Na 109. kilometru leží v jízdním pruhu pneumatika z kamionu. Na dálnici D2 u Velkých Pavlovic na 31.5. kilometru ve směru na Bratislavu havarovalo nákladní auto, skončilo mimo silnici. Počítejte s omezením a během vyprošťování vozidla také se zdržením v koloně. A provoz nám houste na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte asi 15 minut od Modletic až k exitu Ořech. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
8: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo kultury ukončuje připomínky odborné veřejnosti ke kulturní politice, a to do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry si ale stěžují, že k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. Dokument podle nich také neotevírá zásadní témata, jako je třeba situace pracovníků na volné noze. Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D48 u Polmu postavit odpočívku. Vejít by se na ní mělo 175 osobních a nákladních aut, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude i čerpací stanice a restaurace. Projekt si vyžádá víc než 500 milionovou investici. Po víc než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už dávno vyhynul. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě pražská Zoo. A víc tomu říká jí mluvčí Filip Mašek.
12: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
6: V příštích týdnech by se mohlo narodit další hříbata. Zápasy druhého kola MOL Cupu dnes čeká dalších 8 týmů z první fotbalové ligy. Například Liberec se představí v Přepeřích, Artis Brno zavítá do Uherského Brodu a Slovácko se představí ve Velké Bíteši. Z vítězství se včera radovali fotbalisté Bohemians 1905 a také Zlína. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to tvoje.
0: Děkuju, Moni, a pojďme si hrát.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 5 minut, za chvíli Miraj, vedle tebe usínám, Karel Gott a jeho písnička Noční král a tohle, to už je parádní písnička od Karla Zicha, Léto je jak má být. No pravda, dneska nebude úplně jako ideální letní den, ale ty dny další Jo, tam to bude zase na koupání. Tak hezké ráno.

upřímně stát. Teď cházím dál a odmítám dům a jdu tam, kde spíš lásku dát a brát.

0: Vlku.
1: Teď v tuhle chvíli ale už Tomáš Klus, teď to bude o písnice, která se jmenuje Nina. Tomáši, jak to zní, jak vzniklo?
2: Píseň Nina vznikla v mých studentských letech na Damu, kdy jsme hráli absolventské představení Antona Pavloviče Čechova Racek a já jsem hrál příběh Trigorína a moje tehdejší přítelkyně byla Nina Zarečná i ve skutečnosti. Ale rozcházeli jsme se, což bylo takový dost intenzivní, jednak spolu zkoušet a jednak zkrátka to dvojí prožívání toho samého příběhu mě pak uvrhlo do kuchyně, naší studentské kuchyně, kde jsem do brzkých ranních hodin se potřeboval vypsat sice jako děvče, ale ze svých mužských pocitů. Ale je to taky trošku traumatizující záležitost, že moje nejslavnější věc, musím si to probrat se svým terapeutem, moje nejslavnější věc vlastně je v jiném pohlaví.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: léto jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Petr Hapka, Lucie Bílá, písnička Dívám se, díváme, já taky. Dívám se po té naší krásné zemi, ta je skutečně nejkrásnější na světě, o tom žádná. A jak to má Lucie Bílá, co tady v Česku má vůbec nejradši?
1: Já mám ráda české ráje, ono to i tak zní, ty skály, ta příroda, všecko, lidi, já to tam zbožňuju, já si myslím, že tam jednou skončím.
0: Český ráj je nádherný, o tom žádná. Co dál tady u nás? Za chvíli Michal Tučný a jeho Cesty toulaví, anebo Olga Lounová Patříme k sobě. Posloucháte rádio Český Blaník a za minutu a půl už máme 7:30.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. vtcentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. vtcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
6: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
5: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
6: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Na Českém Blaníku.

0: Olga Lounová, písnička Patříme k sobě, posloucháte Rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se hlásí meteorolog Tomáš Mejstřík. Hezké ráno, Tomáši, jak je v České republice?
2: Dobré ráno i vám. Tak momentálně máme na velké části naše území zataženo a hlavně v Čechách se místy objevuje déšť nebo přehánky, zejména v té severní polovině Čech. Aktuální teploty jsou docela příjemné na ráno. Většinou se pohybují mezi 16 a 12 stupni Celsia. Na horách teplota klesla na hodnoty kolem 10 a vítr máme jenom slabý proměnlivý.
0: Dobře. Tomáši, jaké počasí přinese dnešní den? Jaká bude středa?
2: Ve středu bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo. V jihozápadní půlce území bude i polojasno. V té severní půlce území se bude ještě místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ale během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Ale zároveň čekáme ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Maximální teploty pro dnešní den budou od 17 do 22, ale v jižní části území bude 22 až 25 a nahoře tak předpovídáme 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, místy až mírný, většinou bude foukat od východu a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Dobře, Tomáši, mockrát děkujeme, mějte krásné ráno a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Celé léto jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Miroslav Berka, písnička Zažni, tady u nás na Českém Blaníku. Za chvíli jedna taky na vaše přání. Bude to zhruba 15 minut po 8 hodině. Tak jakou si necháte zahrát? WhatsApp Českého Blaníku k dispozici i teď 720 83 63 07. Měla by být česká nebo slovenská. A jestli chcete někomu poslat, přidejte jí vzkaz. Já vám přeji hezké ráno. Za chvíli s Olympikem anebo Lucí Vondráčkou.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
9: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český.

0: Bylo 8 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Krásné dobré ráno ve středu 26. srpna přeje Martin. A co nabídnu dál, tak to bude třeba skvělá Marta Kubišová. Báječná Ilona Čáková. Ale i kapela Činasky. České písničky, které máte rádi. Ty hraje Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatažená místy oblačná bude dnešní obloha. Očekávejte, že teploty se nedostanou přes 22 stupňů Celsia. To platí pro Čechy. Na Moravě tam to může být až 25. Toliko počasí, míříme na silnice. Tady je Renata Anna.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
3: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Provoz houstne na D1 před Brnem. Řidiči kamionů nechají v pravém pruhu víc než hodinu od 179. kilometru po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta se zdrží půl hodiny. Na D2 u Velkých Pavlovic na 31. a 5. kilometru směrem na Bratislavu havarovalo nákladní auto a skončilo mimo silnici. Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po D5. Na 12. kilometru směrem na Plzeň blokuje pravý pruh porouchaný kamion a provoz houstne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte 15 minut od Modletic k exitu Ořech. Šťastnou cestu.
0: Přeji šťastnou cestu, hezké ráno, kdyby cokoliv. Na českých, moravských a slezských silnicích a dálnicích dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici na čísle 720 83 63 07.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Koalice už na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Po jednání koaliční rady to řekl šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom poslanci jednali dřív než o změně financování veřejnoprávních médií. Oba body by se ale podle něj měly dostat na program ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami. V nové scéně Národního divadla v Praze je víc azbestu, než se čekalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Stavba se zatím podle vedení divadla drží harmonogramu, i když zvenku nejsou nyní stavební práce příliš patrné. V Táboře chystají velkou modernizaci sportovišť. Město chce opravit venkovní bazén u plaveckého stadionu a výrazně proměnit sportovní halu Eden. Jakým způsobem, to už říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
1: U letního bazénu se návštěvníci mohou těšit na úplně novou nerezovou vanu a spoustu nových prvků pro relaxaci a zábavu všech kategorií. Ještě větší proměna ale čeká halu Eden. Chystá se velkorysá přístavba ze tří stran, ve které vznikne doslova gymnastický ráj.
0: Bude tam místo i pro stolní tenis, házenou, badminton, tanec i nová lezecká stěna. Policie se chystá na rizikový zápas Plzně s Bělehradem. Na odvetné utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou připravuje velké bezpečnostní opatření. Utkání se bude hrát zítra. Domácí Viktoria se pokusí dohnat tříbrankovou ztrátu po venkovním duelu Srbsku. Tolik zprávy na Českém baníku a teď je tu Martin Císař.
2: Jsem tady a přeji hezké ráno, 8 hodin k tomu 5 minut a tohle už je skupina Činasky.
3: Rádio Český Blank.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Skvělé ráno a pohodový celý den, za chvíli hrajeme podle vás, budeme hrát písničku na vaše přání. Tak co jakou, WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Vybírejte a my hrajeme pro vás.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Pavel Bobek a písnička Já ti zpívám na Českém Blaníku minutu po čtvrt na devět.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A tahle podle vás, tedy na vaše přání. Písničku máme zahrát pro Jirku, který právě teď posílá písničku také zájemně. Dá se říci, že jeden posílá písničku druhému, protože má být pro Tomáše, ale také pro Julču a jakoukoliv od Evy Farné. Sama sobě, ta by byla asi nejlepší, tak já ji našel a rád posílám.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: České písničky, které máte rádi, ale i ty slovenské. Za chvíli No Name a Večnost, také Iveta Bartošová O lásce, anebo Václav Neckář Podej mi ruku a Projdem Václavák. A také se podíváme na počasí toho dnešního dne. Já vám přeji hezké ráno.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
11: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.
18: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
19: Rádio Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.

0: zůstaň šťastná.
1: Slovenská skupina Name, teď české, moravské a slezské počasí. Jaké bude?
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Jaká bude středa, tedy dnešní den, to ví meteorolog Tomáš Mejstřík.
3: Ve středu bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo. V jeho západní půlce území bude i polojasno. V té severní půlce území se bude ještě místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ale během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka. Ale zároveň čekáme ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Maximální teploty pro dnešní den budou od 17 do 22, ale v jižní části území bude 22 až 25 a nahoře tak připovídáme 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, místy až mírný, většinou bude foukat od východu a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tomáši, velké díky, mějte se hezky.
2: Rádio Český Blaník.
1: A tady na Českém Blaníku už Václav Neckář. Podej mi ruku a projdem Václavák, anebo originál Marka Ztraceného, anebo Honza Kalousek. Jednou mi fotr povídá. Hezké ráno.

nějaký kornouté, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla Rokoka. Jednou se vrátím.

0: Skvělé ráno, Martáte na Elektriadu, tady u nás na Českém Blaníku. Tuhle chvíli ale míříme za umělou inteligencí. Ta si velice rychle získává a nachází cestu do našich životů. A to dokonce i v oblasti zdraví. Konkrétně čísla přináší generální ředitel společnosti Stada Pharma.cz Martin Schlegel.
1: Umělou inteligenci dnes jako téma související se zdravím používá už polovina Čechů. U mladších lidí je to dokonce výrazně více. Ve věkové kategorii 18 až 34 let jsou to dokonce více než 3/4. Na co nejčastěji lidé AI používají? Je to k tomu, aby lépe porozuměli vlastní diagnóze, aby zjistili informace o prevenci nebo aby se připravili na konkrétní návštěvu u lékaře. Co je zajímavé, že umělou inteligenci využívá ke zdravotnickým konzultacím více žen než mužů, ale zároveň jí méně věří.
0: A tady je potřeba doplnit, že lékaři tohle samo sebou milují, protože taková internetová diagnóza, to je dneska prostě klasika. Takže jako vždycky platí všeho s mírou a my se vracíme samo sebou k dalšímu programu rádia Český Blaník, protože už je tu Veronika. Veru, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj Verunko. Tak víš, co dneska máme za výjimečný den?
2: Tak já bych řekla, že výjimečně slaví svátek Luděk.
0: To taky, ale dneska ty to nevíš. Tak já ti ještě dám dvě vteřiny. Jedna, dvě. Ty to nevíš. Dneska je Mezinárodní den psů.
2: A jo, počkej, já jsem se vlastně včera dívala, jasně, ano, ano.
0: Tak co bude dneska doma, co bude dobrého, odměna nějaká přijde?
2: Tak já si myslím, že to bude tradiční, protože u nás vlastně je ta odměna každý den a každý den slavíme.
0: Takže ty tu Luizu miluješ.
2: No to víš, stejně jako ty Elzu. Takže mazlení, nějaký pamlsek, no a pak hlavně ten čas spolu, to ty pejskové nejvíc ocení.
0: To je, já si říkám, ten čas je strašně pro ty psy vlastně takový krátký na tom světě. Jo. Té pejsci v průměru se dožívají prý 11 let, samozřejmě menší plemena třeba 20 a ty větší třeba 8-9. To je strašně málo času, co s nima strávíme.
2: No. Takže si ho musíme užívat.
0: Já si to nedovedu představit, že jednou. Já prostě o tom nechci mluvit. Co dál tady u nás?
2: Řekněme si naopak to, co je veselé.
0: Ano,
2: a to je, že
0: tak
2: přijde náš vždy dobře naladěný kamarád Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Zase má pro vás další perličku. No a já pro vás mám české písničky, které máte rádi. Za chvilku Karel Gott s Marcelou Holanovou a nebo Marek Ztracený.
0: Já si tak říkám, že Pepíno by třeba mohl přidat nějaký psí rekord.
2: A on jich měl už dost.
0: Já vím, ale to hodilo, víš, jako. Těšíme se na tebe.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
15: Jedině v outletu Pop Airport.
14: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
15: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
15: Více na pop.cz.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No co asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
18: Máme.
17: Hele, radši to vem znova.
19: Trubky troubí, vstávat se má.
20: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
19: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
21: Tvůj pocit po projektu?
22: Jipi!
23: Jé!
21: Jé!
22: Jipi, jipi!
21: Hornbach, s námi to zvládnete.
24: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
25: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.
26: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
27: Český Blaník. Český Blaník.

0: Šakalí léta, tak tohle byla písnička z tohoto úžasného filmu. Honza Kalousek Jednou mi fotr povídá. 9. hodina je tady, s vámi už je Veronika Rážová a před námi Maruška Rotrová. Déšť, oči mi hladí, déšť. Nebo Jelen, klidná jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: A taky Puberťák, Xindl X.
1: Cítím se burťák, jako puberťák. Cítím se burťák, jako puberťák.
0: Taky nás čeká Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a spousta dalšího. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná, že někteří z vás si říkají, že podzim už je tady, ale nebojte, není to zas až tak hrozné, protože meteorologové slibují, že letní teploty se vlastně počínají zítřkem, začnou vracet, takže ještě si jich můžete dostatečně užít. Nicméně dnes očekávejte, že se teploty budou pohybovat většinou mezi 17. až 22. stupněm Celsia. V jižní části republiky by to mělo být 22 až 25, na horách zase o něco chladněji, jen 14 stupňů. Většinou by mělo být během dopoledne oblačno až zataženo, během dne pak i polojasno. Tu a tam se může vyskytnout déšť nebo přehánky, tak deštník raději sebou. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
3: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
8: a také v digitální síti DAB.
7: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
8: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
7: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovalý prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už byl dávno vyhubený. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. Více její mluvčí Filip Mašek.
10: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a Klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
9: V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává u dalších dvou klisen. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem. Řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Irán zase do Washingtonu vzkázal, že chce-li se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. No a další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Hodiny ukazují 9.05, přeju vám krásné dopoledne. Za chvilku tu bude Maruška Rotrová, metronom, ale teď už Miraj, tenkrát.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin 14 minut k tomu a já jsem vám slibovala, že dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. No a tentokrát to bude opravdu, opravdu neskutečný kousek. Takový silácký, řekla bych.
2: Muzeum rekordů gratuluje Matyáši Richtrovi. To je kluk, který mu je 17. Po vzoru svého tatínka je strongman. A tenhle ten kluk vzal do zubů primátora města Opavy o hmotnosti 111 kg. Prostě dobrý pan primátor. A 6 vteřin ho držel v těch zubech zvednutého nad desku.

0: stolu. Vytvořil tím nový český rekord a my všem zúčastněným chlapům gratulujeme ke statečnému výkonu.
1: To teda, tak gratulujeme, no a jsem zvědavá, jestli pak další rekord tohoto stylu bude ještě někdo těžší, třeba nějaký těžší primátor. A uvidíme, necháme se překvapit, Pepíno nám to určitě zase doručí. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Jeleni, Kabáti a nebo Petr Muk.
2: Co Čech, to rekordman. Na českém blaní.

0: Tak to byla skupina Jelen, klidná jako voda. Už v sobotu můžete na Jelen Fest, kde právě skupina Jelen vystoupí, vyrazit do Pardubic. Mimo jiné, jako host tam vystoupí i Honza Nedvěd mladší se svou kapelou. Jinak pokud byste nestíhali, o pár dní později 5. září budou ve Slaném. Tam zase vystoupí jako host Lipo s kapelou. Tak, my pokračujeme dál za chviličku u nás české písničky, které máte rádi. Další. Třeba Xindl X, Petr Spálený, anebo Michal David.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: 30 let tančícího domu.
10: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
9: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSM promění v jeden velký taneční parket.
10: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
9: Více informací na stránkách www.td30.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
13: tady není co do kamen!
12: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na Českém vlaku.

Tak to je Vašo Patejdl a Kněsi moja na Českém Blaníku. 2 minuty nás dělí od 15:45. No a já bych si dovolila vlastně takovou malou vzpomínku, protože možná, že jste zaznamenali tu zprávu, že báječná zpěvačka, královna country music, včera odešla do hvězdného nebe ve věku 80 let. Je to úctyhodný věk na to, že celou dobu byla aktivní, celou dobu zpívala, vystupovala a vlastně stále byla velkou hvězdou i přes svůj pokročilý věk. No tak dá se říct, že celý život věnovala zpěvu a hudbě. Pojďme si připomenout, že úplně na začátku její kariéry stál kostel. V kostele totiž zpívala už od svých 6 let, no potom se přesunula na dětská vystoupení do rádia, do televize, to bylo v 10 letech. Později už ve 13 letech vystupovala na prestižní hudební scéně v Nashvilleu v rámci Opry. No a potom svůj první singl na sebe nenechal příliš dlouho čekat. Vyšel už v roce 1957. Nahrávka se jmenovala Puppy Love. Já bych ráda ale připomněla také to, že Dolly Parton byla inspirací pro spoustu českých interpretů, těch, které si hrajeme tady u nás na Českém Blaníku. Tak si pojďme říct, že například se inspirovali Schovanky s písničkou Applejack.

0: Písnička Appleček, původně také od Dolly Parton. Další, kdo se inspiroval, tak to byla Jitka Zelenková s písničkou Mám chuť psát, původně 9 to 5. Mám chuť psát, co je paměti a přání, co se může stát, každé ráno zasvítání. Tak to byla další taková hudební vzpomínka, no a pojďme si také říct, že i Naďa Urbánková na tom byla podobně. Pár kroků, písnička Pár kroků, tak to byl původně Heartbreaker od Dolly Parton. Vlastně není se čemu divit, protože Dolly Parton za svůj život, za svou kariéru napsala kolem 3000 písniček. No a mezi její největší, vlastně i zlidovělé hity, patří Jolene a píseň I Will Always Love You, kterou určitě znáte od Whitney Houston. Právě ta ji ještě více proslavila. Tak to byla taková malá vzpomínka a pozdrav do hvězdného nebe.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Prosím vás, autobus do Mělníka?
13: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
14: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
15: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
16: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
15: Potřebujete auto na výlet?
16: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
15: Nebo chcete styl na každý den?
16: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
15: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
16: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
17: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
20: Český Blaník.
21: To je Blaníček.

0: Tak krásný duet nám právě dohrává Lucie Bílá, Honza Bendík, Jednu malou chvíli na Českém Blaníku. Desátá už odbyla a já vám řeknu, co nás čeká po ní. Třeba Lenka Filipová.
1: Jenom blázni se radujou, když loďka se neklání.
0: Taky Petr Muk a Zrcadlo.
2: S ním doma otváři, co díkám za září, a nechci zrcadlo, tak mě to po.
0: A těšit se můžete i na božského Karla. Pokaždé.
1: Pokaždé, když tančíš přede mnou, mám chuť jít.
0: Spolu taky zavítáme do světa železnic, ale ještě předtím zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude příjemný den, i když tu a tam možná může spadnout nějaká ta dešťová kapička. Nejvyšší teploty na většině území 17 až 22, v jižní části 22 až 25 a na horách kolem 14. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Ta proběhne v Plzeňském kraji, který už teď připravuje sportoviště, na kterých se mladí sportovci představí. O nich nám více řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
1: Alpské disciplíny snowboarding a ski cross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
0: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení a šachu. Dozorčí rada Českých drah se dnes zabývá případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. No a po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Tolik další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A otevíráme další hodinu plnou českých písniček. Za chvilku Jirka Korn, Lenka Filipová nebo Dalibor Janda.

0: Posloucháte Český Blaník, takhle byl windsurfing Jiřího Korna. No a my z windsurfingu trošičku odbočíme směrem k aplikacím. Ty už mají dneska snad všechny firmy a organizace. Svou apku provozují už léta také České dráhy, které teď hlásí velký milník, a to milion hodnocení cest vlakem. Podrobnosti už pro nás má mluvčí drah Vanda Rajnochová.
1: Zatímco v roce 2022 dosahovalo průměrné hodnocení cesty 3,85 bodu z 5, letos je to už 4,25 bodu. K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
0: Tak jak vidno, tak se to vyplácí, tak až pojedete vlakem, můžete svou cestu ohodnotit klidně i vy. Ještě prozradím, že aplikace se jmenuje Můj vlak a je samozřejmě zdarma. Tak a teď už zpátky k písničkám, k těm českým, které máte rádi, ale pravda, bude tu i jedna slovenská od Mekyho Žbírky, jinak také Karel Černoch nebo opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí na Českém Blaníku.

0: Zrcadlo Karla Černocha na Českém Blaníku 4 minuty před 10:30. Já doporučuji, pojďte se zase podívat na naše sociální sítě. Jako Český Blaník nás najdete jak na Instagramu, tak i na Facebooku. No a každý den tam přibývá něco nového. Dozvíte se spoustu zajímavostí, které jste třeba vůbec netušili o interpretech, které si tu hrajeme. Dozvíte se také spoustu zajímavostí o písničkách, třeba o tom, jak vznikaly, kde se vzaly a nebo třeba proč zrovna tahle ta píseň vznikla. No a vtipné a poutavé příspěvky, tak ty jsou tam také samozřejmostí. Nakonec přesvědčte se sami, najdete nás jako Český Blaník, jak už jsem říkala, na Instagramu, na Facebooku. No a když nás dáte sledovat, my budeme moc rádi a vy z toho budete mít časem určitě taky radost.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
10: Byla. To dobré začíná u nás.
12: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Rádio Český Blaník.

0: Zvláštní máma, tak to je Lešek Semelka na Českém Blaníku krátce před 10:45. A já vám teď nabízím, abyste si vybrali svou oblíbenou písničku. Je to velice snadné, stačí vzít do ruky telefon, klidně teď hned a na číslo 720 83 63 07 mi napište, kterou byste rádi slyšeli v našem vysílání, komu ji pošlete, nebo klidně můžete poslat písničku sami sobě. Vůbec fantazii ani vašim nápadům se meze nekladou, takže nechávám to zcela a jen na vás. Vyberte si písničku, napište mi to, podepište se taky, ať tu nemáme anonymní vzkazy. No a já vám můžu slíbit, že za nějakou půl hodinu ta vaše písnička zazní v našem vysílání. Takže pište o písničku na přání, už brzy tu bude. No pokud nechcete psát a chtěli byste spíš nahrát hlasový vzkaz, tak můžete využít WhatsAppové aplikace, ta nám to hezky doručí a já celý ten váš vzkaz takhle pěkně vezmu a pustím do vysílání. Tak co vy na to? Já doufám, že se zapojíte. 720 83 63 07. To je číslo pro vaše splněná písničková přání.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
5: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Sprák mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví.
9: Levels.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček. To je...

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

to byl Voxel v naší ulici na Českém Blaníku jen pár vteřin před 11. hodinou. Už se pro vás chystají zprávy, ale před nimi taková malá ochutnávka písniček, na které se můžete těšit mezi 11. a 12. Tak třeba Michal David. Já naopak napovím, že tu taky bude

0: odtajním taky, jaké bude počasí. Tak buďte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ne, že by dnes bylo přímo horko, ale bude příjemně, nebojte. 17 až 22 v Čechách, v jižní části území zhruba 22 až 25 stupňů, na horách pak kolem 14. Očekávejte, že v noci se budou teploty pohybovat mezi 15. a 11. stupněm. Tu a tam může také sprchnout, ale nebude to příliš vydatné. Očekávejte, že zítra se ohřejeme o poznání víc. 24 až 29 stupňů Celsia, tak to jsou denní maxima s tím, že zítra by mělo být většinou polojasno, tu a tam i oblačno. Ráno se mohou vyskytnout mlhy. Tak to je vše. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměštské základně. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Například v Českém Krumlově dokončili speciální tubus. Více říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
10: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
9: Vybudování nového tubusu vyšlo přibližně na 4 miliony korun. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření Evropské unie. Košta návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích evropského bloku. No a v italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a rozhodně tu nebudu sama, za chvilku se mnou Michal David, taky Petr Kolář, anebo Petr Kotwald, je v tahu.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré dopoledne, 11 hodin a 16 minut. Já jsem vám nabízela písničku na přání, kterou tentokrát budeme posílat Elišce. Psala Aneta, že prosí o zahrání pro svoji sestru Elišku k dnešním narozeninám. Prý jsou to kulatiny, ale kolikáté to prozrazovat nebudeme. A hrát budeme Valdemara Matušku. Tak všechno nejlepší, krásné narozeniny s Českým Blaníkem.
1: Písnička na přání
0: na Českém Blaníku.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Já vám, kluci, mávám na českém Blaníku. Tak si představte, že Česko včera zažilo pořádný teplotní kontrast. Zatímco třeba na jižní Moravě meteorologové naměřili až 26, skoro půl stupně Celsia, tak na severovýchodě země místy bylo pouze a jen kolem 13 stupňů. Rozdíl mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy tak dosáhl skoro 15 stupňů Celsia. Navíc na severu a ve Slezsku padaly i rekordy. Třeba ve městě Albrechtice naměřili pouhých 12,8 desetin stupně, což je rekord od roku 1966. My se teď už vrátíme k českým písničkám. Za chviličku Maruška Rotrová, Mandraže a nebo Dan Landa.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
6: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Na českém Blaníku.

tě znám. Schody do nebe kloužou jak led.

tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Posloucháte Český Blaník a tohle je písnička od Marty Kubišové Hey Jude. No a Hey Jude právě dnes slaví. Je to tak, tahle píseň v originále, tedy v podání od skupiny Beatles, vyšla jakožto single 26. srpna 1968 a stala se jedním z největších, možná pro někoho úplně největším hitem téhle kapely. Jinak nutno dodat, že 9 týdnů okupovala první místo v americkém žebříčku hitů, což je opravdu nevídaný úspěch. No a možná si říkáte, proč ale vlastně ta písnička vznikla? Pro koho a kdo je Jude? Tak potom vězte, že tuhle písničku napsal Paul McCartney údajně pro 5letého Juliana Lennona. Tehdy se totiž jeho rodiče rozváděli, no a on ho chtěl nějakým způsobem uklidnit a potěšit. Původně jí naspíval jako Hey Julian, ale jméno později změnil jen na Hey Jude, protože to prý znělo lépe. No a tahle písnička je takovým evergreenem, stále je velmi oblíbená a je taky proslulá tím, že v původním vlastně provedení má přes 7 minut. Závěrečný sborový zpěv na, který právě teďka slyšíte, si fanoušci a davy zpívají dodnes. Tak já si myslím, že to byla taková příjemná připomínka toho, že písnička Hey Jude od Marty Kubišové, která je stejně krásná a povedená, má vlastně historii už v roce 1968, což je takové příznačné. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Jedna od Divokého Billa a nebo od Standy Hloška. Už za chvilku tu bude jeho krejčí.
1: Český Blaník.

0: Marek Ztracený a jeho úžasná vzpomínka na léto 95. Já musím říct, že při tom textu se vždycky zamýšlím, že to, co tam Marek Ztracený zpívá, tak to je naprostá pravda. Já jsem přesně v roce 95 taky poslouchala ty Kelly Family a mobily nebyly, takže jsem žádný neměla. Tak krásná písnička jedna nám dohrála a další podařené jsou před námi, třeba Od Jelenu, Někde kolem. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrať se, ať ti můžu s Bohem dát. Svařák nabídnou Harley. A bude tu i Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Oheň, voda, vítr, samolepky lásky. Nevím jak oheň a voda, ale jestli bude vítr, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vypadá ještě na poměrně chladný den, ale nebojte, bude lépe. Očekávejte, že během noci se nám sice ochladí na 15 až 11 stupňů. Výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky. K ránu se možná objeví i mlhy, ale zítra čekáme polojasný den, kdy od jeho západu bude sice oblačnosti přibývat, ale teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na horách kolem 20, na Šumavě kolem 24. No a když jsem vám slíbila informace o větru, tak vád bude pouze slabý, postupně mírný vítr z východních směrů. Takže pohodový den nás čeká dnes i zítra.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Řekl to předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Čeští zemědělci letos počítají s různými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun, co zatím stojí mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
9: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
8: U řepky bude pokles ještě výraznější. České týmy v americkém fotbalu nebudou kvůli účasti Ruska startovat na zářijovém mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Předseda českého amerického fotbalu Radim Kroulík uvedl, že Mezinárodní federace o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala. No a české volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku ladíte české písničky, které máte rádi a že jich tu bude i v téhle hodině. Jedna od Karla Gotta, Od Jelenu nebo Heleny Vondráčkové.

leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Tak schválně se vás zeptám, co pak máte v plánu na pátek? Tak pokud odpověď je, že jedete do Tišnova na koncert, tak je všechno v pořádku. Pokud ovšem netušíte, o čem je řeč, tak prozradím, že právě tento pátek 28. srpna se v Tišnově koná další z letních koncertů Rádia Blaník. Začíná se za 5 minut. 5, to se hezky pamatuje. A kde? Na náměstí Míru. A kdože tam bude? Tak kromě našeho milého kolegy Martina Císaře se můžete těšit na Vojtu Nedvěda, Terezu Maškovou, Janka Ledeckého a stejně tak i na naši úžasnou blanickou kapelu. To všechno zcela zdarma, protože vstupné se ani tentokrát neplatí. Jinak pro vás máme i speciální dárek a tím je sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Tu doporučuju dobře uschovat, protože už velmi brzy vám možná přinese 100 000 na ruku a to se vyplatí. Takže si užijte koncert v Tišnově už tento pátek za 5 minut 5 na náměstí Míru. Bude to stát za to.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Krásný duet Lucie Bílé a Pepi Vojtka. Tak to bylo Zítřejší ráno na Českém Blaninku. No, Zítřejší ráno budete moct trávit opět s naším kolegou Martinem Císařem. Odpoledne pak s Michalem Krusberským. Já už se na něj moc těším. Bude tu zanedlouho a do té doby si dáme třeba Dalibora Jandu a nebo Keks Človíček.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
8: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
15: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
14: Potřebujete auto na výlet?
15: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
14: Nebo chcete styl na každý den?
15: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
14: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
15: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
17: Český Blaník.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, jsem dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

mi hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Malinový sirup jsme si dali spolu s kapelou Miraj a s Michalem Krusberským. Ahoj, já tě vítám.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Tak jak jsi odpočinul na dovolené?
1: Myslíš ty dva dny volna?
0: Přesně tak, myslím ty dva dny volna.
1: To jsem se stačil tak akorát rozkoukat, to je fakt, no. Ale tak pohodička.
0: My jsme rádi, že tě máme zpátky, hlavně já, že nemusím vstávat v 5 ráno. Takže děkuju, že jsi zvrátil. No a pojďme si říct, dneska máme 26. srpna, což znamená, víš co?
1: Že mají pejsci nějaký svátek.
0: Přesně tak. Martin Císař ráno mě taky zkoušel, je to Mezinárodní den psů, který se slaví dokonce už od roku 2004. A je tu proto, abychom si nejenom uvědomili, že ti pejskové patří do rodiny, ale abychom si třeba uvědomili, že jsou tací, kteří vlastně svůj život obětují k tomu, aby nám pomáhali. Tedy asistenční psi, vodící psi a tak dále. No a právě proto probíhá i spousta akcí napříč celým světem. No a u nás ty akce, předpokládám, doma budou takové, že těm našim zvířátkům dáme nějaký ten pamlsek.
1: No jo, kapsičku, piškotek, znáš to.
0: Dobře, tak Michale, já ti přeju krásné odpoledne s našimi milými posluchači a s českými písničkami, které máte rádi. Už za chvilku Olympik nebo Hanka Zagorová.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho?
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
9: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
10: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
16: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
17: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
16: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Rádio Český Blaník.

0: takový malý desert po obědě, jahody mražený ve 13.00 na Českém Blaníku a po 13. hodině třeba kapela Krištof, vydáme se do Hollywoodu. Po svět je Hollywood. A nejlíp nám bude také s kapelou Mňága a Ždorp. Nechám si projít hlavou. A dorazí i prodavač Michala Tučného. Prostě české písničky, které máte rádi i po 13. hodině.
1: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
2: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
5: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou polojasný, večer bude od jihozápadu oblačnosti také přibývat a ráno se budou vyskytovat mlhy. Pozor na ně. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, jen na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 24. Tolik počasí na zítřejší čtvrtek a teď už David Račák a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Sněmovna bude hlasovat o prezidentovu vetu sporné novely k veřejným rozpočtům dnes po 13.30. Pevný čas pro hlasování prosadil v úvodu jednacího dne vládní tábor k nelibosti opozice. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá argumentovala tím, že poslanci se předloze věnovali dlouho. V táboře se chystá velká modernizace sportovišť. Město plánuje opravit venkovní bazén u plaveckého stadionu a výrazně proměnit také sportovní halu Eden. Jakým způsobem, říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
9: U letního bazénu se návštěvníci mohou těšit na úplně novou nerezovou vanu a spoustu nových prvků pro relaxaci a zábavu všech kategorií. Ještě větší proměna ale čeká halu Eden. Chystá se velkorysá přístavba ze tří stran, ve které vznikne doslova gymnastický rád.
8: Nový prostor nabídne možnosti pro stolní tenis, házenou badminton, tanečníky a v plánu je i nová lezecká stěna. Úterní počasí přineslo do Česka výrazné teplotní rozdíly. Zatímco v nejteplejších oblastech vystoupaly teploty nad 26 stupňů, na deštivém severovýchodě republiky místy nepřekonaly ani 13 stupňů Celsia. Chladné počasí tam přineslo 7 rekordů nejnižšího denního maxima pro 25. srpen. No a tenistka Nikola Bartůňková postoupila na turnaj v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku En Shuo Liang z Tchaj-wanu zdolala po obratu ve třech setech. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže v Mexiku i Darja Vidmanová. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a nejenom písničky, my se už za chvíli podíváme třeba na sever Čech, protože se dozvíme, že by se ještě mohl dostat na seznam UNESCO. Jak to bude probíhat, to si řekneme za chvíli, ale teď jdeme rozhodně hrát. Lenka Filipová za chvíli, bude i Věrka Špinarová a teď kapela Krištof a Hollywood. Michal Krusberský je s vámi.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a legendární mosty. A my se po těch mostech teď dostaneme k úplně jiné stavbě. Podíváme se, jak jsem slíbil, do severních Čech. Zastupitelé Libereckého kraje totiž definitivně rozhodli o tom, že požádají o zapsání Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. Na starosti to teď má ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Nabídl jsem svoje služby Liberecké

0: jakému kraji, protože se ještě jdem zabývám už nějakých 20 let. Dříve jsem pracoval v Národním památkovém ústavu a připravoval jsem vlastně nominační dokumentaci, ten takzvaný indikativní seznam UNESCO, kde vlastně Ještěd už je dlouhá leta zařazen, a v Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu, byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
1: No tak držíme palce, Ještěd je českou stavbou století, takže na seznam UNESCO rozhodně patří. No a my se teď zase budeme věnovat písničkám. Nejlíp nám teď bude Zmňáko a Žorb.

je častějc na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, víc

0: Ondra Ládek alias Xindelix a písnička Na vodě. Vy jste možná letos ani na vodu nevyráželi, protože té vody v řekách pravda moc není. Tak uvidíme, jestli se ta situace do podzimu ještě vůbec lepší. Každopádně za chvíli budu nabízet Marušku Rotrovou a ta pro změnu nabízí už teď lístky na vánoční koncert v prosinci, kdybyste chtěli vyrazit. A kromě Marie Rotrové budou i Reddy Kirken a Černý brejle. Za okamžik.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
8: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
10: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
11: Jedině v outletu Pop Airport.
10: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
11: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Více na pop.cz.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Radio Český Blaník.
15: Nosím černý

0: Meky Žbirka a písnička Pozry. Tak já pre vás mám teď další informaci z Chorvatska. Prázdniny se, pravda, už pomaličku chýlí ke svému závěru, ale vy, co nemáte děti, vy nejste závislí na prázdninách a možná třeba do Chorvatska vyrážíte až za pár dnů v září, že jo, když už tam bývá klidněji. Tak pokud tam pojedete právě teď, tak pozor, objevily se tam zase medúzy. Konkrétně na pobřeží Istrie, když vám to ještě víc upřesním, tak je to v okolí chorvatského města Pula, kde se objevily medúzy, které připomínají volská oka. Jo? Mají takové kloboučky žluté. Tak prosím vás, na druhou stranu dobrá zpráva. Odborníci tvrdí, že tyhle ty medúzy nejsou nebezpečné, že mají tak slabý jed, že když vás žahnou, tak to skoro ani necítíte. Maximálně u těch nejcitlivějších jedinců by se to mohlo stát. Na druhou stranu výskyt těchto medúz paradoxně svědčí o tom, že je tam zdravý ekosystém a že je tam čistá voda, takže můžeme být rádi. Dovolenou, pokud na ní vyrážíte, si to užijte a my si za chvíli budeme užívat další české písničky. Karel Gott anebo Turbo, Láska z pasáží, to nás čeká ze všeho nejdřív.
1: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
13: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
14: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
13: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
15: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: Michal Penk ve 14.00 a po 14. si třeba pustíme Jirku Korna a Helenu Vondráčkovou. Svůj den bude mít taky Pavel Vítek a ještě pořádný vítr a Lucka Vondráčková. Ano, a taky další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
4: Levels.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou polojasný, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat a ráno máme očekávat také mlhy. Teploty ale zase budou šplhat nahoru. 24 až 29 stupňů naměříme, na horách kolem 20, jen na Šumavě bude až 24. Teď ještě jedny zprávy, připravil David Račák a je se mnou ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Zadlužení obyvatel Česka letos v prvním pololetí vzrostlo meziročně o 16% na 4,4 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o desetinu na 37 miliard korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Darování krve může mít nově i konkrétní zpětnou vazbu. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMS ve chvíli, kdy jejich krev vydá k použití pro pacienta. Pokračuje mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
9: My jsme ty SMSky začali posílat, protože jsme chtěli dárcům poděkovat. Nepočítám tedy to, že za to dostanou nějaké občerstvení a stravenku a samozřejmě dobrý pocit, ale aby ten dobrý pocit byl úplný, tak je určitě fajn, když ví, že právě jejich krev v tuto chvíli pomáhá.
8: SMS zpráva přijde člověku během dne mezi 7 hodinou raní a 7 hodinou večerní. Více než třetina zaměstnavatelů v Británii za uplynulý rok snížila počet pracovních míst na vstupní úrovni, která jsou určena mladším pracovníkům. Důvodem je mimo jiné širší využívání umělé inteligence a dalších forem automatizace. Ukázaly to výsledky průzkumu. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal brzy po letošním draftu NHL, během něj si ho ze 54. místa vybral Pittsburgh s Penguins tříletou nováčkovskou smlouvu. S vědomím, že nadcházející sezónu odehraje v Liberci. Během září ale ještě dostane šanci zabojovat v kempu o první tým. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 14. Dobré odpoledne všem, přeje Michal Krosberský a teď už je tady Gump.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Bratři.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Bratři,

0: Tohle byl bratříček Martina Maxi, 15 minut po 14. na Českém Blaníku.
1: Písničky k táboráku.
0: No přátelé, máme středu, víkend se nám pomaličko jistě blíží a možná budete chtít závěr prázdnin oslavit tím, že uspořádáte pro vaše děti třeba velkou grilovačku, uděláte si ohniště, dáte špekáčky a my vám k tomu budeme z rádia klidně hrát další písničky k táboráku a zaznít tam může třeba i Vaby Daněk.
2: Tak do toho šlápni. Ať vidíš,
0: no a rozhodně světa. Nemůže chybět někdo z Nedvědů, třeba takový Honza Nedvěd.
3: Miluju lásko, já miluju
0: a třeba i Rangers. A takových písniček pro vás máme spousty, hrajeme každou sobotu a neděli o prázdninách mezi 19. a 22. hodinou. Tak si nás nezapomeňte naladit.
1: Písničky k táboru.

0: Hanka Zagorová, Standa Holžik a Petr Kotfal, co ti brání v pousmání? No tak já doufám, že vám v tom nebrání nic, maximálně poslední hodinky v práci, tak aby vám ta práce rychle utíkala. Bude tady za chvíli vítr Lucky Vondráčkové a s touhle písničkou vám to půjde mnohem rychleji. Ale taky si dáme Chinaskin a nebo písničku Narozeniny od kardinálu Zdeňka Merty a Petry Černocké. To všechno za okamžik.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
2: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na Stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
12: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Písnička, která v originále zazněla rovnou ve dvou filmech, to byl Vláďa Kernl a dívka zvaná Lady.
1: Co Čech, to rekord.
0: A naopak Pepino Vaněk nám teď představí jednoho velkého siláka. Tak Pepo, kdo to je?
2: Muzeum rekordů gratuluje Matyáši Richtrovi. To je kluk, který mu je 17. Po vzoru svého tatínka je strongman. A tenhle ten kluk vzal do zubů primátora města Opavy o hmotnosti 111 kg, prostě dobrý pan primátor, a 6 vteřin ho držel v těch zubech zvednutého nad desku stolu. Vytvořil tím nový český rekord a my všem zúčastněným chlapům gratulujeme ke statečnému výkonu.
0: No to mi rozhodně taktéž.
1: Co Čech, to rekordman
3: na českém blaní.
4: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
16: tady není co do kamen.
15: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
17: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
18: Tak už můžu?
19: Točíme.
18: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
19: No co asi děláte, ne?
18: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
19: A dál?
18: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
19: A kde vás najdou?
18: Jako adresu?
19: Webovky.
18: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
19: Máme.
18: Hele, radši to vem znova.
4: Rádio Český Blaník.

0: život jde dál.
1: A naše vysílání taky jde dál. Olympik jsme si dali na závěr hodiny, ale tu další otevřeme třeba s kapelou Žlutý pes, bude Sametová.
2: Vzpomínáš, už je to jinak.
1: A dorazí i kapela Jelen.
2: Se mraku, kterou cestou se
1: a nebo Michal David.
2: Hrajmi,
1: a taky další české písničky, které máte rádi. Po zprávách budeme pokračovat.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
8: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítřejší den bude většinou polojasný, večer máme ale od jeho západu čekat přibývání mraků a ráno si dávejte pozor také na mlhy, které se mohou vyskytovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě tam rtuť teploměru povyskočí až na 24 stupňů. Teď už změna, dorazila Eliška Votrubová, která se bude starat o další odpolední zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Na vině je počasí, hlavně horko a sucho. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Uvedl to Svaz pěstitelů chmele. Vliv na letošní úrodu mají především právě dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. S koncem letních prázdnin začínají zase platit běžné jízdní řády. Třeba v Praze a ve Středočeském kraji začnou platit od nadcházejícího víkendu, kdy se posílí nedělní spoje metra a autobusů. Školní linky a spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou v úterý 1. září. Darování krve může mít nově i konkrétní zpětnou vazbu. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMSku ve chvíli, kde jejich krev vydá k použití pro pacienta. Pokračuje mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
11: My jsme ty SMSky začali posílat, protože jsme chtěli dárcům poděkovat. Nepočítám tedy to, že za to dostanou nějaké občerstvení a stravenku a samozřejmě dobrý pocit, ale aby ten dobrý pocit byl úplný, tak je určitě fajn, když ví, že právě jejich krev v tuto chvíli pomáhá.
10: SMSka přijde člověku během dne mezi 7. ráno a 7. večer. Za vznikem největšího požáru v historii Belgie mohla stát lidská nedbalost. První zjištění naznačují, že ho mohlo způsobit použití zemědělské techniky. Oheň v oblasti národního parku na východě země zničil 3000 hektarů porostu. Ohniska navíc stále doutnají, takže hasiči s požárem dál bojují. Tolik zprávy, pěkný den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré středeční odpoledne, teď už máme 3 minutky po 15. hodině. Michal Krusbersky je s vámi, za chvíli 3 ve 3, ale teď Sametová a Žlutý pes.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

kamiony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Ale jelen všude zdejší. Je pravda, že v rámci svého turné objeli už teď spoustu míst České republiky.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: 3 písničky na stejné téma a dneska téma, které hýbe nejenom celým světem, ale tím hudebním 100%, protože minimálně 50% písniček je o lásce. Co si budem povídat, že jo? A tak jsme vybrali opět z každého žánru něco. Dáme si Rangers, Láska je věc kouzelná, klasiku od Lucky Bílé, Láska je láska, a taky Karel Gott, Láska je nádherná. Tak si pojďme tuhletu zamilovanou trojku pustit právě teď.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

My věděrně holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gum od podbrdy děk nevystřelat v boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: No, pravdu měl Karel Gott. Láska je nádhera, bez lásky by se ten svět opravdu zastavil, protože láska je takovou hnací sílou všeho, řekl bych, víte. My už se za chvíli podíváme na další příspěvek s umělou inteligencí, bude se týkat i zdravotnictví, ale do té doby Jitka Zelenková anebo Michal David. To zas byl den.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
15: Jenomže ty máš auto. Tak přibrzdi.
16: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
17: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
18: Rádio Český Blaník.

0: Stejně jako Petr Nať jste si možná o víkendu zakřičeli, jsme svoji, ano, že jste se vzali, tak to my vám gratulujeme a teď si posvítíme zase na umělou inteligenci. Ta si velmi rychle nachází cestu do našich životů, ať už se nám to líbí nebo ne, a to dokonce i v oblasti zdraví. Konkrétní čísla přináší generální ředitel společnosti Stada Pharma CZ Martin Schlegel.
1: Umělou inteligenci dnes jako téma související se zdravím používá už polovina Čechů. U mladších lidí je to dokonce výrazně více. Ve věkové kategorii 18 až 34 let jsou to dokonce více než 3/4. Na co nejčastěji lidé AI používají? Je to k tomu, aby lépe porozuměli vlastní diagnóze, aby zjistili informace o prevenci nebo aby se připravili na konkrétní návštěvu u lékaře. Co je zajímavé, že umělou inteligenci využívá ke zdravotnickým konzultacím více žen než mužů, ale zároveň jí méně věří.
0: No vidíte, já myslím, že lékaři jsou z nás úplně nadšení, když přijdete do ordinace a řeknete, že umělá inteligence vám řekla, že máte tohle a tohle. No tak bacha na to a vždycky raději prosím vás s mírou. A teď už zase půjdeme hrát. Valdu Matušku si dáme za chvíli a bude i Ríša Miller a jeho hosté a klasika Baroko.
2: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
3: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
14: Rádio Český Blaník.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Lenka Zagorová, usnul nám spí. My ale spát rozhodně nepůjdeme, my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi, a už za chvíli nám další hodinku odstartujou Kabáti, bude jejich pohoda. Taky si dáme Helenu Vondráčkovou. A hned tady bude Léto, no jo, a taky Buty nad stádem koní. A rozhodně jich bude víc. Za malý okamžik budeme pokračovat.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextily za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou polojasný, večer bude od jeho západu ale přibývat oblačnosti, takže s tím počítejte, a ráno nás mohou potrápit mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě až 24. Tolik počasí na zítřek a teď aktuální zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Učitelů je v Česku nedostatek. Řada škol je proto hledá a pomáhá jim v tom i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, třeba podle kraje, typu školy anebo specializace. Pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
8: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
7: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřských škol a na první stupně základek. Řidič, který s 5 dětmi boural u Doubravníku na Brněnsku, byl opilý. Potvrdila to dechová zkouška. Dopoledne s autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Nehodu jedno z dětí nepřežilo, další 4 jsou zraněné a 2 z toho vážně. Všechny jsou hospitalizované. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec končí v čele státního dopravce. Dneska odstoupil a ve funkci ke konci srpna končí. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na rezortu dopravy Lenka Hamplová. V pátek nad ránem bychom měli obrátit zrak na nebe. V případě bezoblačného počasí totiž bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Tolik zprávy, hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 16. hodině, možná už míříte domů z práce, což je fajn, tak vám přeju, ať šťastně dojedete. No a my už si za chvíli posvítíme na další domácí písničku a trošku víc ji představíme. Do té doby nás budou bavit třeba Petr Rezek, Helena Vondráčková nebo teď Kabáti. Michal je s vámi, tak přeju pohodu a dobrou náladu.

0: Petr Rezek, kapelo Hraj, tak my vám teď hned zahrajeme další hezkou českou.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A nejdřív si uděláme takovou malou typovací soutěž, jo? Schválně, jestli budete vědět, o jakého zpěváka jde. My si totiž pustíme zpěváka, kterému 15. května bylo 40, který aktuálně hraje na letní scéně divadla Kampa v novém představení Klan Baťa, že jo? A u nás ho můžete slýchat taky velmi často. Tak co, typovali jste Tomáše Kluse? Tak to jste typovali správně. Dáme si jeho Ninu a já se ptám Tomáše, jak ta písnička vlastně vznikla.
3: Píseň Nina vznikla v mých studentských letech na Damu, kdy jsme hráli absolventské představení Antona Pavloviče Čechova Racek a já jsem hrál příběh Trigorína a moje tehdejší přítelkyně byla Nina Zarečná i ve skutečnosti. Ale rozcházeli jsme se, což bylo takový dost intenzivní, jednak spolu zkoušet a jednak zkrátka to dvojí prožívání toho samého příběhu mě pak uvrhlo do kuchyně, naší studentské kuchyně, kde jsem do brzkých ranních hodin se potřeboval vypsat sice jako děvče, ale ze svých mužských pocitů. Ale je to taky trošku traumatizující záležitost, že moje nejslavnější věc, musím si to probrat se svým terapeutem, moje nejslavnější věc vlastně je v jiném pohlaví.
0: Tome, prober to a my si tě mezi tím pustíme. Tady je Tomáš Klus a Nina.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Radek Pastrňák, ostravská kapela Buty a písnička Nad stádem koní. Do úplného konce. Tak 16.26, takový máme aktuální čas a já jdu pozdravit také všechny Luďky, kteří dneska mají svátek a slaví třeba i bývalá slovenská herečka a také politička, dalo by se říct, Magda Vašáriová. 78. narozeniny má dneska a můžeme takhle pozdravit třeba i představitele toho malého rošťáka ve filmech Sám doma, čili herce Macaulay Culkina. Ten má pro změnu 46, no už nám chlapec trošku vyrostl. Za chvíli pro vás všechny Šalom, Pokáč, anebo také Kamélie, dáme si písničku V rytmu galaxie.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Trubky troubí, vstávat se má.
10: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
11: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
14: Rádio Český Blaník.

ta sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy.

0: Michal Tučný na Českém Blaníku, rád se brouzdám rosou. A vy byste se teď mohli klidně brouzdat naším hudebním archivem a vybírat nějakou vaši oblíbenou písničku, protože přátelé, už se blíží ne čas sluhů, ale čas, kdy vám zase budeme hrát na přání. Takže už teď můžete klidně do SMSky nebo do zprávy na WhatsAppu posílat své vzkazy, pro koho byste písničku chtěli nechat zahrát, jaká by to měla být, a samozřejmě můžete připsat i nějaký ten vzkaz. No a své SMSky a zprávy a své hlasovky můžete posílat na 720-836307. To je to správné číslo. Těším se na vás a za chvíli ode mě Iveta Bartošová a nebo kapela Miraj.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Brontosauři na jejich triko těsně před 17. Ano, tak to je další písnička, kterou vám můžeme zahrát v písničkách Táboráku. Ale co vám budeme hrát po 17. Třeba Standu Hloška a Petra Kotvalda. Mám bochy jako skříň, to myslím ani nemusím představovat.
1: Mám bochy jako skříň,
0: Ano, Evička Farná a ještě Neposlušné tenisky, Lucky Bílé.
1: Neposlušné tenisky já mám.
0: Prostě české písničky, které máte rádi. Za chvíli v nich budeme pokračovat.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
3: AA Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat a ráno pozor na mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách pak jen okolo 20, na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 24. Tolik počasí na zítřek a co se děje teď, to ví Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zdravotníky, hasiče, učitele, úředníky nebo uklízečky čeká změna platů. Odbory veřejného sektoru souhlasí s vládním návrhem na úpravu tarifních tabulek. Předáci se na tom shodli na jednání s ministrem práce Juchelkou. Nejnižší tarif by měl nově začínat na úrovni minimální mzdy. Ta má v příštím roce činit 24 900. Začátek nového školního roku se blíží a rodiče chystají peněženky. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty je dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Znojmo připravuje nový systém parkování. Pracuje na něm téměř 2 roky a chce jim hlavně zpřehlednit pravidla a usnadnit parkování. Návrh zatím není definitivní. Už zítra se ale představí veřejnosti. Pokračuje mluvčí města Petra Šůlová.
9: Má rozlišovat různé potřeby. Místním obyvatelům má dlouhodobé elektronické oprávnění zvýšit šanci zaparkovat v přiměřeném okolí bydliště. Krátkodobým návštěvníkům mají zůstat dostupná místa u obchodu, služeb, úřadů a dalších cílů.
8: Delší a celodenní stání má být naopak směrováno na záchytná parkoviště. Prince Harry se s rodinou vrátil do Velké Británie, a to po 6 letech, které strávili ve Spojených státech. Informovala o tom britská média, včetně BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A vy máte poslední šanci objednat si písničku na přání, kterou budeme hrát už za chvíli. 720836307, takový je telefon, na který můžete posílat SMSky. A teď už Standa Hložek a Petr Kotvald o Suzy a Michal vás zdraví, hezký den.

Vlastně jsem ti ještě nikdy neřekl, jak jsi krásná. Jsi krásná. A kdybych to nevyslovil teď, třeba už nepřijde taková chvíle, kdybych ti to mohl říct. A to by byla škoda.

0: Možná jste si tyhle ty 4 minuty notovali společně s námi písničku Hey Jude. To byla Marta Kubišová a v tom notování si společně s námi můžete rozhodně pokračovat za chvíli. Petr Kolář bude Jednou nebe zavolá, také Víťa Vávra a Věrka Špinarová, Příští dny medové a ještě si dáme Petra Nováka, Děvče z krásných začátků. Já myslím, že skvělý výběr, tak to všechno za malý okamžik na Českém Blaníku.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
9: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
10: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
9: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
10: Jirská kletba.
9: Tak přijďte.
11: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
16: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
20: Radio Český Blaník.

0: Skôr než přijde dášť, tak si dáme další pozvánku. Tohle byl Adam Ďurica a Ema Drobná na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Protože léto rozhodně nekončí a my máme pro vás další pozvánku na náš letní koncert. Už tento pátek za vámi vyrážíme do Tišnova. 5 minut před 5:30 odpoledne vás očekáváme na náměstí Míru, protože tam bude naše velké pódium, na kterém uvítáme i Janka Ledeckého.
3: Vázem, co staví.
0: Taky bude Vojta Nedvěd mladší.
4: Končovní herci tu jsou.
0: A nebo Tereska Mašková.
5: Budu při tobě stát.
0: A samozřejmě naše blanická kapela. A k tomu spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A taky naše sluníčkové samolepky. Ty si rozhodně berte a schovejte. Třeba díky ním budete za pár dnů zase bohatší. O kolik peněz, to zjistíte i na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu. Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
8: Píšu si zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
9: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
11: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
13: Máme.
12: Ale radši to vem znova.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
6: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
6: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
2: hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Baník.

0: Pacifik a Marcela Voborská na závěr odpoledního vysílání a koukej se hnout, tak my se taky budeme hýbat, respektive pohneme se kupředu a po 18. hodině vám zahrajeme Marka Ztraceného. To se mi líbí.
1: To se mi líbí a každou
0: a taky bude Helena Vondráčková a Jirka Korn. A dáme si i Luci a šrouby do hlavy. A budou i další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Děti chtějí ven. Děti chtějí zvířata. A rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den většinou polojasný, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat a ráno si dávejte pozor na mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě bude tepleji, tady naměříme až 24. Tolik počasí a Eliška Votrubová přispěchala s posledními odpoledními zprávami.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
9: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
8: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť šplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Ačkoliv vypadalo, že letos si z lesa neodneseme ani prašivku, nakonec možná situace nebude tak tragická. Pomohly srážky v posledních dnech. Houbaři ale musí být trpěliví a ještě chvíli počkat. Případný efekt srážek lze podle mykologů čekat za týden až 10 dní. A záležet bude na tom, jaké teploty do té doby budou. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu se vyžádaly už nejméně 95 obětí. Úřady zároveň evidují 384 pohřešovaných cestovatelů, z nich téměř 300 jsou cizinci. Češi mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný, počet obětí může dál stoupat. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 18. už se s vámi rozloučila Eliška, Michal Krusberský vám taky mává. Mějte pohodový středeční večer s Českým Blaníkem a tady je Marek Ztracený. To se mi líbí a my taky.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Předměřicích nad Jizerou za 9 milionů 950 tisíc korun, rodinný dům v Turnově u Semil za 8 milionů, chata ve Svojkově

0: Kovicích na Rokycansku za 1 621 000, rodinný dům v Bojanově u Chrudimi za 8 999 000 a rodinný dům ve Zdechovicích u Pardubic za 7 499 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awara Shar!
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
12: Český blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Jirská kletba.
6: Tak přijďte.
9: Palace, divadlo, které hraje komedie.
10: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
11: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na rádiu Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád pevně. Stavmin.cz.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
4: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice. Strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
4: Český blaník.

0: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
4: tady není co do kamen!
3: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Copak se to stalo, něco se nám zdálo.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

spíš pitná voda v Ostravici je. Neštěvu Chasinka věrně miluje, napevno je tam voda černá, a tak se najde roba věrna, zkrátka fajně to.

dokáže. Když zajíždíš do nové garáže, vchod ukázal se šák menší, popadnu čakan, šák sa zvětší, hinsa huká, hinsa huká.

0: Radio Český Blend.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl.

0: sluncem víc navadí tě teď.
1: Radio Český Blaník.
2: To je i Pavel.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: je Blaníček.
1: Na malý posteli u Koen Koiten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku střízlivě

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malý.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý mužem.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. A hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: dlouho neslyšel.
1: Je naše věc, my to dobře víme, na čem záleží.
2: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Písnička na přání.
3: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
2: Písnička na přání na Českém blaníku.
3: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Znáš, milý?

kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel

odsaď ještě dostanu. Tak jsem vděčnej.

0: Rádio Český Blaník.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.